mladý a študent, ko technik sa spí. Kaj pa sliši nadpoprečný poslušalec rádia študent, ko technik sa spí?